0: 6 20 po 5 je celý cunio macha moj z ruku s sobou ve rytmu. Skatku peplec, to so šent, ja slubiu trochu posilňuje náš pohyb. No a šako je krutko po 5. Dobranie, Katka.
1: Dobranie, a pretože to by moj sa tiež môj džanca ešte raz pozbienič za ďalšie vysovanie. Dženca, zabierame sa mi s druhým s tým, čo še nás tiež včera tu hižo zabieralo. Vulka aktuálna pojezd, čmenec zoc biskupstvo, Drieždane Mišňo, kubvanišče sa toho Bena, předač v Smorčicach. Kakre krosude došlo, kajke sú perspektívy za dom, s tým je so Beno Šota zabieralo a ma za nás za nekak česač menšinou nádrobnejšie informácie. Kúho vokúho vútvara spieš spěšného interneta zabírá se Bettina Wenderoth a s tím, jak přijde poprom spěšný internet nause, komu můžete tam dověřit, což byla vás zaklinka a tak dále, všetko to rozvožuje nám Bettina za hodinu a zabíráme se dženca ráno tež z kapelku v Kanecách, tam mají minuce celé vosebitu a s tím zjasná tež celé vosebitu kělšu, když tak chceš.
0: Sedam inčinu popěčeš.

Štyri minčiny do napół šestčech je z dybkom napół šestčech. Katka Pöpelec z aktuálkami do džencnišeho rania. To pojedžeme z spoviesčemi přes nebečice do zvého komoru a potom zaso do Lipska a uročo do Vojric potekým. To sme v regionie popúču napół šestčech.

Was som inčinu po napúšenstvíši a popu púč povie, že pomalu so tu a tam zase drohý votevria Janik Vôčer je tiež o tom povedal ze skatku dženca rano romadže ve povesťach. No a ja skončne tiež môžeme so dočakať na tvarnišťo tu ve mieste vo sreč miesta. Jeden týden hište potom vostanie Karla Marxova droha hište zaurena a potom je zase šitko postarom vod cínato Julia Minúce tam druho tvarce dživaja tu na Karlo Marxovi zobychu domske zdaloko čopotu zastarali a tam se saj trebnými vieckami spříhotovali po takým jeden týden hište a potom je tiež tute tvarnišťo doshotovjene a dotvarene vosom inčinu po napúšestčiche.

tam sme ja nedželu, po takým zajúciším vosebite zariadovanie, menujúce džin přírody, od připudnú jednačich do popodňa na večera pečich. To je za ľubovariu a přečelou přírody se sprednoškami, doživieniemi a dživarničkami. A potom môžeme poľadať tiež a vítať oldtimerov, fenov oldtimerov do Bušic, júce na ličný svedžin. Do pôdňa džesačich je start s vújezdom všech jezdžidvou, ký sú so přizivili. A potom cioch liča se snauhotom, tak písaja organizatorujo, se cílovým zájezdom všech auto a tiež se prezentáciu historických auto. Večo je potom večerné zariadovanie samo sobie od na po 8 ze súčbu a programom. No hoj, a když chcete so vohňo stroja naladať tam, to sa tiež zešľachtí. Večer jednačich je tu des přijatovanem. Frank Vesela, Luboš Čmidáš na prošu jara spievajú vás prevodžam. Serbský Roland Kaiser, dve mečenie do civiliky naši. Čujtajte k nám a dobré ranie. Štímo se švá, se sobo smil kvá.

0: nakladné auto?
1: A miešala
0: tvária zromadne
2: na našim tvárnišču.
3: Dobre hanie, miešala.
1: Ja som dženco nikak... Nikajka zaobjača na bakovo.
3: Och, to ničo nevadí, Mišova.
1: Što da tvaríme?
3: Kajž vupada se vo pravde špatnie spava. Včera si so išče tak na dženca veselýva.
0: Máš džiru v uretu, Bagoro?
3: Ale vízo, nakladné auto. Môžeme nedom tvárič započeť.
1: Tu vásrič vúky dvi džirie? Što mu to byť?
3: To nie je bovie kajka vúka, to je gmenská vúka.
0: Tu maja stajne kermuše a hermanky.
1: He?
0: Cíča tu vysokú čumpel nastajíč.
3: Žerče za čumpel. Kajštajke vulke rota.
0: Pomhajtaj mi raz. Chceme žerče odpadovač a dodiru sadič.
3: Hore s nimi. Čumpel stej.
1: Čumpel so kytro čumpa.
0: Nietko se ty na rieče miešava.
1: He, ja?
0: No treba mi tvoj beton.
1: Ach, ashaj, ahaj.
3: Praj tole raz miešava. Tole je tole jenom škoda.
0: Vúpada, kaj židlava.
1: Minitaj.
0: Ty pak se dženca zamelena. Štoda se šo za beton brava?
1: Kajž přeco vodu a pisk a cement.
3: To nebe žaden cement, Mišova. Si snano vapno brava.
1: Nejsem na to dživala. Tam by taky myš a to jsem do moja mišova sypala.
0: Nětko dobíme šetko ještě raz činič.
3: Sedate celé bezvové staneva.
1: Ja ta tiež neviem, što dženca ze mnú je.
0: Potajky. Miešava, ty jedeš ešte raz ročo do skvada a namiešeš nové beton.
3: A ja vôriu mestem tvoj bivé vapnové bimbus a započneme vodnova.
1: Vodajtaj, prošu. To ja cíva nesem.
0: To so kuždemu vás stanie.
3: No hej, Miešava. Tak zlie to nie je.
1: Čakujú sa, Bagoro. A netko pojedu po cement.

0: Naposledy.
1: Srpski rozvoz. Povješće. V studiju Katka Pöpelec.
2: Dobaranje. Što mi lipši při zamknenju domjacnosti na spěšnu internetovu sič v obkeč povač, to je tele dny niče 70 v obedleru nebečanskej gmine zajmuało. Kajž zdjeli fachoc Telekom, je vážne, zo so v obsidžerju domu za darmotne při zamknenje přizivja, pak online abo ve odpovednom fachovom v obkoče Telekom. Tu kvílu přijotuja dživačerjo polskeje firmy v odpovedne rúhe za šklenčane niče v serbskych Bazlicach. Přichodných tydženjach pokročuja dživa Nebelčicach. Ve Vetince je vútvar hižo zakončene. V Horni Vúžice zakončatele dne tvarske dživa na jacerých drohách. Janek Vôča má nadrobnosti.
3: Kaj zdjeli tvarski zariad zariadnického zviazka při kloštorski vodže, je pučme s Novej Vesku a Rožantom zaso otevrene. Přichodny tydžen tam ište šplit v odmietu a pozdžišo ište kromy druhý markiruja. Na autodroze A4 so tvarske dživa na pši a votjesce v Poršove na Kilea. Dženca v biju dňa je zaso otevru. A to runia B106 posta z Brezenky přes Čelšov do Zdžerje chceža zamovit dženca zaso otevrič, rika skrajného záhrada za druhotvar a vopkat lázov.
2: Hač do konca augusta dre tam hišče zakončace dživa v ukonija. Depak nimaja žane vuskutky na vopkat, tak lázov. Za nowy studi wuczerstwa za delno serbštinu na Braniborskej technickej univerzite Kočebus z Vykomoru je so 12 zajmcu přizivilo. Kajž univerzita na naprašovanie zdjeli, chce 9 požadarjo delno serbsku rič z Nimčinu kombinovač a cio z matematiku. Start za nowy studijny smier, kotrž podawaja na kampusu z Vykomoruje, je z zimskim semestrom z počatk oktobra. Z mnóstwom przyzywieniu za studi delno serbštiny je beti uspokojom. Ličba požadarju odpoveduje exaktnie kapacite studijnych miestnú za serbske vúčerstvo, votam reka. Požadanská doba za novovutvorenú juniorskú profesoru za zorabistické literárne vedomosti a kultúrne studie na Lipščanskej univerzite je zakončená. Kež univerzita na naprašovanie zdjeli, má netko povovanská komisia s požadariemi v osobinské rozmove viesť a k manu v osobu za zastojenstvo vúzvolič. Vúzvolenská procedúra môže hač to 9 mesiacov trač. Kelko ľudí je so vo novú juniorskú profesoru na Institúte za zorabistiku požadalo, pak univerzita z príčin škýta dátu nezdjeli. Dukvilných vysokých temperatúru nad 5-30 stopnými dla je ve Vojerecach znova tak menované Cooling Center domie Martina Luthera Kinga votorene. Kaž farárka Rafaela Müllerova z tamnejšej evangelskej vosady zdjeli, môže si ľudia tam darmotne horcoče vúčeknúť. Mies druhým poskyčia tam vodu, zimný čaj, kofi a máme přikusky. Tiež domiace zvierata sú vítane. Hižo na prvním horcem koncu tydženja v júniu sú Cooling Center mnozy vúžili. To bych ju povieste, kotrož namakáče tiež na našej internetovej strane a darmotne app MDA Serbia.
1: Vedro.
2: Dženca zmijeme dosť na dosť svunca, biehu dňa tiež jednotlivom ručili, to pak potom skýrja hakle popúdňu. Večer očakuje nás tiež viele a samo nevedro, tiež silne dešť a krúpy nás očakuje a zdobom silne vietry. 10 do 36 stopňov má živé slepro biehu dňa pokazač. Júce sú trochu vokvodní na 27 stopňov, tiež júce očakujeme znova viele a nevedra. Nedelu má byť přečelnišo, z jenož menšími švielemi a ma dále byč letné horco, od punžele sem zase nevobstajne dále horco pak.
4: To je kamenská droha, tam je s mivočicami a protecami, tam všetce hišče defektne češko transport stý. Hebak si ničo nestáva, dobrú jezbu 4 po napus 7.
1: Serbský rozvoz.

Dženca poda so tomastvo nadžija na zromadne kolesovanje, a to na vosebitu turu pod heslom Serbske impresie. Sče vitani do Malešec, tam při cirkvi je start, popodnju 4 pomponže, přes Brezunku Klukš a stvožu za so ročo, Lucian Kauefürst, rečne motivator, tam vas převoča. Dzień przyrody svědča zajúciši vo takým nedelové krabatové mňne, vod jednačejch a džona večora pečejch. Všice sú přeprošení, mnohajkýž sa horia za přírodu a tiež chcíža si napuskať přednožky, doživenia všelaké akcie, dživarničky, po takým je váš púčky švás vedže do krabatového mňna. Kulturna zahroda lubi przeco všelake facete, bohate facete programa ze klasiki popa a jazza.

so tež za serbske hory, ale nic jenom za serbske poskytky zajímuje, je vítane jutsena program Dua Hübna, cello a klavír, tam zaklinči a spiu vás tež zaveseli. Potom poladame na lečny svedžin, oldtimerového kluba ve Bošicach. No hej, to doječte si, rad ľubie júce vo džesačich. Start je tam ze svújezdom ših jezdžitvo vokovo popodňa cioch, je potom zaso zájezd, cílové zájezd z prezentáciu historických auto, večo potom so poskyčuje program od na povosemich a samotýž vo ňostroj vábi. Kýž bude potom jednačej.

0: A teraz, čo to hižove našich poistčach slušali, byle k nabosom je vo kúvanišču Sviatoho Bena v Smochčicach. Biskopstvo Trečane Mišňo chce hačo kletušeho Julia kúvanišťo votedač a pýta nových nošerjov. Jako příčina sa menuje vulký deficit, ktorýž nadživa dom při hospodárieniu. Kak je krosudy přišvo a kajke sú perspektívy za dom? Benošuta má ďalšie informácie.
1: Za mnohých výrviš by to překvapenka, le desatky sú tam kubanské poskytky mili, zetkania a zaradovania. Po přiču Drežansko-Mišňanského biskupstva má to hune tak dále hič, prají novinský rečnik Michael Baudyš. Biskupstvo pýta tuž nošaria, kýž by mou dom jako kubaniščo dále vesť. Jeli so dich tu nenamaka, tež za druhými užívanskými možnosťami ládaja. Najprve pak možná do kletušeho Julia dom sami dále vesť. Dále, kajž dotále pak nemôže hič, peneze faluja. Michael Baudyš k tomu, citát.
2: To je rozsud, ktorýž je nám oproti ťažko padnú, ale hospodársky základ cokvinského dživa je so dramatisté zmenil. Tež cokvinský dávk spaduje, košte stúpaja a Smochčice nádživaja, tež, kde sa pracujeme. Přerezný letný deficit niečo 700 tisíc eur. To nemôžeme s dalšími investíciami vúnošne redukovať.
1: Aktuálne maja 20 sobudživačero dome, kýž môža tam dále hačo kletušeho dživač. Što so potom stane, je odvisné od nového nošaria. S dobom cíďa s kúždým sobudživačerom rozmovu viesť, kak po kletušim Juliu za nich dáleže. Tovarstvo Cyrila a Metoda, zjednočenstvo serbských křesťanov je bylo překvapené vo rozsudže kubanišťo Sviatoho Bena do nových rukodač. Praje při telefone předseda TCM Cyril Hančík.
3: Vizo je to tiež překvapenka za tovarstvo Cyrila a Metoda bolo, ale vimo sú v posledním času hospodárske problémy v dome boli. To je to celé tak jara nezadživa, so oni cíťa tuto dom aj předač, alebo do druhých rukov hospodárstve dále dať.
1: Z dobom je TCM pravý dône v Smochčicach zaradovania vševedlo, hač to dále bude cíťa vidieť.
3: Za leca a kvetu môža so plánované zaradovania ešte v dome biskupa Bena v Smochčicach odmieť. A to potom dále bude ľubím očakovať. To vizo o to odvisuje, kú tuto dom potom v příchodě v hospodáři štů zahradovania přemo externých poskyčovářů dolí, protikým nekéšo celovotvorené.
1: Za taký rozsud bolí. A sobě kubaniště v Smochčicách vážná instituce ve Vůžice je tež novinskému rečníky Michaeli Baudyši vědomé.
0: Biskupstvo Drežane Mišňo chce kubaniště Sviatoho Bena ve Smochčicách do nových rukou votedať, što sú příčiny a što říká to za serbských výrivých Benošuta je so naprašoval. Cimičine bobitel k navosom.

A tomu aj nepraja pečminčinu do napovosemichie. Když poskama slucháme na to, što už má FIFA prezident Gianni Infantino na svoje cetli, nemiče mi za zo, ale dunka má klops. No aj nitko vodkraudže vodce vodem přemysluje, aj kopajncu svetového mistrovstva jako event podzielne předač a to do privátnych rukov podač. No a to pri redakcie sme již oslyšeli dženca noce zo tiež vulke kluby z Európe a z cíva tiež Európienio tam praja nie, to chceme so vobarať, to my nečiníme, my stavkujeme, budže to snadno tla, bojkot, jeli so tam niče ničo nezmieni. Ja neviem, kak vy o tým myslíte, vo sebe tiež vy, ľubí fenojo, sapské je kopajnce, kak zladujete vy na to. No i chcete to komentovať, tiež svoje mysle k tomu dať, to môžete so rád ľubie přes chat, alebo tiež telefonistce přízevič 0591 7 34 400, što by to oznamenjavo, když tun Infantino svoje prusle přesači, môj frak. 4 menšine do na povosem.

0: на по-8 ефір.
1: Сербський розвоз. Повістря. Студіо Катка Пепелець.
2: Доброго дня. Što měli při přizamkněniu domjacnosti na spěšnú internetovú sýč wobkyčbovač, to je tyle dny niedže 70 wobydlerjo nebylčanskej gminy zajmowało. Kaž zdžili fachuc Telekom, je vážne, zo so wobcičerjo domu za darmotne přizamknenie přizivia. Pak online, abo we wodpowiednym fachovom wobkodze Telekom. Tu chvíľu přijotuja dživačerjo polskie firmy wodpowiedne roły za šklenčane niče v serbských bazlicach. V přichodných tydženiach pokročuja dživa nebylčicach. Ve Vitince je vútvor hižo zakončené. V Horní Vúžince zakonča teletne tvarske dživa na viacerých drohách. Janek Vúča má nadrobnosti.
3: Kaj zdjeli tvarski zariad zaradnického zviazka při kloštorski vodže, je pučme s Novej Vesku a Rožantom zaso otevrené. Přichodny tydžen tam ište šplit v odmietu a pozdžišo ište kromy druhý markiruja. Na autodroze a 4 so tvarske dživa na pši a votjesce v Poršove na Kileja. Dženca v biju dňa je zaso otevru. A to runia B106 posta z Brezenky přes Čelšov do Zdžerje chceža zamoviče dženca zaso otevrič rika z krajného zahrada za druhotvar a vopkat lazuv.
2: Hač do konca augusta dretam ještě dživa ja, tute dživa pak nimaja žene vúskutky na vopkat. Za nowe studie wuczarstwa za delno-serbštinu na Braniborskej technickej univerzite Kočobus z Vykomoru je so 12 zahimcu přizivivo. Kajž univerzita na naprašovanie z dželi, chce 9 požadarjo delno-serbsku rič z Nimčinu kombinovač a cio z matematiku. Start za nowe studijny smier, kotrž podawaja na kampusu z Vykomoruje, je zimský semester z počatk oktobra. Z mnóstvom přizivenjow za studij delno-serbšćiny je BTU spokojom. Ličba požadarjow wotpowěduje exaktnje kapacity studijnych miestnow za serbske wučerstwo, wotam rěka. Požadanska doba za nowowutworjenu juniorsku profesuru za sorabistiske literarne wědomosće a kulturne studije na Lipšćanskej univerzitě je zakončena. Kaž univerzita na naprašovanie zdjeli, ma nětko połowanska komisija s požadarjemi w osobinske rozmowy wjesć a k manu w osobu za zastojnstwo wuzvolić. Wuzvolenska procedura může hač do 9 měsacu trać. Kelko ludzi je so vo novu juniorsku profesuru na instituče za sorabistiku požadało, pak univerzita z přičinški ta datu nie zdjeli. Tukvilnich vysokých temperaturů nad 35 stopněmi dla je v Ojericach znova tak jmenované Cooling Center, domě Martina Luthera Kinga v otorene. Kaž faráka Rafaela Müllerova z tamnější evangelské vosady z Džili, může si ľudžo tam darmotně horcoče vůčeknout. Městru jim poskyčuje vodu, zimný čaj, kofi a malé přikusky. Tyž domjace zvěřata jsou vítané. Hižo na prvním horcem koncu tydženja v juniu su Cooling Center mnozy vůžili. To bych ju pověstče, kotrož namakáče tiež na našej internetovej stronie a našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Dženca vočakuje nás dosť a nadosť svunca, a to při 33 do 36 stopňach. Hakle večer potom kývaja nám silne dešče, krupy a tiež nevedro. Tiež júce zmieme zaso švíle a nevedro, a to při 27 stopňach. Niečo doma byť přečelné, niečo pomročené. Jenuž malo švielu nás to očakuje, od punžele sem má byť dále horco, ale nevobstajne.
4: Pola nám by hišče na Kamenskú drohu miestmi vočicami a proticami, tam všetko hišče tu Češkotransport ste, ja ju víču. Potom pola dáme na až 4 drežďany na smier Zolac med Sporchobom a Vujezdom. Tam tiež ste skoncované nakladné auto a to na pravý jestný.
1: Serbský rozvoz.
4: Čo dám tam s tým Češkotransportorom činč? Peč po nabôsem ich. Nemôže da tam nicht unci doječa, lada čo s ním, jo? Dobrá ranie.

0: Matche jön hier, aber Chakache ist dann jön. Ja, mir jön tun spischne Internet, weil Region ja Budischin kam in Zwojerece. Zwo prawdzie ja, wie sein Schochletach, bo Zwie Sachski, wie dann es sobu najintensivniejszy wód war, stak mienowani Szklincowi niczu. Tu tam ma jasne lepszine, k dotalnym koporowym wodam samosowie tola. Dże leży miastem tu tun spischne Internet, kak dostanu jön, hadż do domiaca obiru. A što maja vuživario při podpisanju zrečenju v obkričbovač o tem, tu kvilu na zjavnih zarjadovanjach ljudnosť informuje. A mi s druhým v nebečicach, dže še tež Bettina Wenderudova vuži nastajava.
1: Stolce dobia so přistajč. Přišli su mužojo a žony 6 starobu. Mođi, kiš akle kežu planuja, runje tak, kaž či, kiš ani internet doma ne uživaja. Sten Pinkot, so budživače Telekom, džerži mauvi kaščikaj z plastu rukomaj, a rozkvadže zo so runje hižo serbskih bazlicach pulsce dživačerjo puč po puču do predka dživaja. Zo byru šir, kiš chcedža damotne přizamknenje meč, je tež dostali. Wutwo sytche szklęczanych niczu je zakski hižo daloko pokroczuwał, nitko su serbske synaredze. Przy tym dziwate zawodaj Telekom a Glas Faser Plus wuskoromadze. Glas Faser Plus stara so wotwar a infrastrukturu. Telekom poskicza je lich cyte wotpowiedne tarify k wuziwaniu spieszneho interneta. Dalsi poskyčuvario, kajš 1&1, Klarmobil abo druze, voko mikne hišče tarify ne poskyča tak Pinkot. To pak so zavisče boze zmeni. Jako prinježe netko voto, so či, kiš chcedža damotne přizamknenje meč, so odpovedne registruja. Tak je to tež Mirčin Handrik činil.
2: Toto su oni ze spostom ši posvali. Ja sem ši zjevene. A když on mi obkročil, když se já jim přizvěný, to on za mne otočkvane.
1: Nie pak ještě ničo přepozdě, tak Telekom fachuc Pinkot. Registrovač může so zajímce nejlepě online pod www.telekom.de/glasfaser. Vážne je zo svojich mielkach přizivenie vopodstatnia. Jeli pak ani internet, ani mielku nimače, tým radži nebečanská gmienská sekretárka Konstanca Rublec.
3: Za te znučkami, abo za dzičimi si doriča, zo one to za nich přizuje. Dajte si tu kaštik sadič, aj to momentane ešte spisované, jeli bu to pon požičo činseče, dobiče za to plačič.
1: Radži potekim gmienská sekretárka Konstanca Rublec, kotraž dále zmiruje, zo netreba so nichtu před dživačerjami boječ, kiš přiduriach klinkaja. Pretač, že potom jenujcu ze zjavných drohov na privátne ležonosče, so s každým vosobin se reči, že a kak maja so rúve kvasč. To stava so rúne v sábskych bazlicach, přišodných týdženiach, že potom nebylčicach dále, Konstanca Rublec.
3: Also mi očice, že pon vitnice sú hotovo, až jeli mačo prašovať, to vitnice, no, ten vidža, kaj to bežovo. Stanošu, tie sme list dostali.
1: Štož bojí so vôľkých tvárských dživov na ležunosti, tomu môža vitnice, no, strach zač, vod tam ryka, zo sú tvárske dživa derie odbeželi a zo sú dživa čerio, šo poriadne opušili. Bez zličbuanki, šako je projekt spišovane.
0: Kak funguje potom šklinča na nič, što su lepšine a kajke je tehnika, kotraž so vedomje zatvari, to sme za vas tiež šromadže znosili na našich internetových stronach a v našej app MDA Serbia, poteký môžete si to vomire tiež ešte raz načítač. Nic jenoš napaskač, tož ben ti na Wenderudova rozpravia. Vosem inčinu do 8.

0: A ja sem posol gratulácia.
1: Přejeme zbožo.
0: Dženca svičive rádvorju Jan Veselar svoje peč a sedom džesa čine. Jubilári gratuluja, tak rikave postrovie, manželská Regina, tež peč džeči, každé šnučky, Antonia, Juri, Johanna, Jakub, Helena, Pavo, Marko, Marek, Milinka a Lupina. S postrovami so gratuláci přizamknú, sotce a bratraj, každé všice přivúzni a přečeljo z blízka a ze zdaloka. No aj, a veselíme so na riane svieče na Vitaniku v Radvorju, tak ríka dále ve vašim postrove. No aj, a meče dále veselo při hobijach v Zarocce, při kolesovaniu a vosebe tiež při zromadných vuletach. Dobré ranie a veľa zboža, Jani Veselík, peč a 70. narodninám v Radvorju. Vosom inčinu do napúdživečeche.

0: nakladné auto?
1: A miešala
0: tvária zromadne
2: na našim tvárnišču.
3: Dobre ranie, Míšová.
4: Oh, ja som dženco nikak... Oh, nikajka zábečana, bakaro.
3: Oh, to ničo nevadí, Míšová.
4: Što da tvárime?
3: Keď vúpada sa vo pravde, špatne spáva. Čera si so ište tak na dženca veselivo.
0: Máš džiru v úretu, bagoro?
3: Ale vízo, nakladné auto. Môžeme nedám tvárič započeť.
4: Tu vásrič vúky dve džiry. Što mu to byť?
3: To nie je bovie kajka vúka, to je gmeňská vúka.
0: Tu maja stajne kermuše a hermanky.
4: He?
0: Seďa tu vysokú čumpel nastajíč.
3: Žerče za čumpel. Kajštajke vulke rota.
0: Pomhajtaj mi raz. Chceme žerče odpadovač a dodiru sadíč.
3: Čumpel stej.
4: Čumpel so kytro čumpa.
0: Nietko se ty naredže, Míšová.
4: He, ja?
0: No treba mi tvoj beton.
4: Ach, ashaj, ahaj.
3: Praj tole raz, Míšová. Tole je tole jenom škoda.
0: Vúpada, kaj židlava.
4: Meni taj.
0: Ty pak se dženca zamelena. Što da se šo za beton brava?
4: Kajš pšeco, vodu a pisk a cement.
3: To ne bi žaden cement, Míšová. Si snano, vapno brava.
4: Nesem na to dživava. Tam bi taki miš a to sem do moja mišarva sepala.
0: Nietko dobime šetko išče raz činič.
3: Seda te celé bezvove staneva.
4: Oh, ja ta tiež neviem, što dženca ze mnu je.
0: Potaj, Kim. Míšová, ty jedeš ešte raz ročo do skvada a namiešeš nové beton.
3: A ja vúriu mestem tvoj bivé vapnové bimbus a započneme vodnova.
4: Vodaj taj prošu. To ja cva nesem.
0: To so kuždemu raz stanie.
3: No haj, Míšová. Tak zlie to nie je.
4: Čakujú sa, bagaro. A netko pojedu po cement.

0: si, že prina augusta, bo som inčino ponapodžive Čechie, a to môžete tiež z vúľadkom ladať do serbského kraja. Napríklad poladače džepunže do dovolá ve Vúžice, abo tiež na modrch serbských předovzačelo a dalšiu tému. Vam Milan Krodich již raz predstaví.
1: V katolických sábach je veľa malých viesných kapavkov. Kojiž da má svoje stavizne, kapavka v Kanecach pak je vosebita, je v regionie Drejenička, čiž maja svojbný rov. Hanna Maršnorová so již o liče sadky vo kapavku stará.
2: Naša Maršnor šec praješe, je jovo heradecu a porebená hodovac v kapavce. A to tak jenže sa nedáve. To nie je možno. A moja sestra za to zufelých noviny je mu čítal, za také nešto dáve, když je také dokumenty má, a to je to cvičené, jo, za také možnosti dáve. Ja.
1: A tu iš môža humáč 2021 čivo pauže tam pokovač, ale jenož z popielnicu. A tež sa dalších svojbných smeja přichodže miestnove kanečanské kapoce. Na tvariu je ju 1870 Juri Vaurik, prapradžet Hanne Maršnorovie, jako džak za poradžené putnikovanie do Roma. Na nieho dopomína dalša svojbná drohočinka, putnický dženik, do kotrho šie Vaurik svoje doživenia zapisoval. Doktor Lubina Malinková je tutun junkrotný dokument, jako prenia viedomostne přepetovala.
3: Te fascinujúce na tutom dženiku je, že my Jurija Vaurika pri tom prevodžamo, kak on se svet odkrýva a on by jednorejen jara čipný komunikatívny človek, je kojžo narečal, tie šojne, kajka ryčná bariéra tam je a tak je on jara veľa ľudí zaznal a tak je so jemu potom tiež poradživo na jednej audience pola bamša so vopčilič moc.
1: Putnikovanie by tedy v 1842 ište opravdžite drdomdy. Juri Vaurik je s přečelom a je z Pančic Kukova do Roma nožkoval.
3: On je miel jen vulký kopuk a je si brodu rozčtal a to by celé vážne. Zo je kojžde nedom vidžal, to je jen putnik. To nie je žan prošar, to nie je žan vagabund, ale on je putnik a on tiež nie je žan turist. A to by celé vážne, tu ta drasta, to by kajš jeho vupokas.
1: Praji Lubina Malinková. Po 4 mesiacach so Vaurik domoj do Kukova nauročí, pozdišo vožení so do Kanec a převzá tamnýši vodový mn. A angažovaše so hačto smerče 1878 za serbske cirkvinske živenie, mestrujím v novo založenom tovarstve Cyrila a Metoda.
0: A viac vo kapavce v Kanecach a putnikovaniu Jurija Vaurika vidíče júce v vúľadku pri pôdňu 12 v MDR televízii.

0: das Rocker. Alle schicken Zahne, a teuernen Redne.
1: Jo, redna jo ta svajžba jo spívava naša Miluška, ktoráž jo se bajku a spiu umysliva. Snažiam, až te se vám teka spedobali, žicem vám bajkoj do konc teženia, ľubežiši.
2: Raz, dva, tři!

Příští fériový týden zakončuje se pomovem se nažijem, až jo se vám náš fériový program spodobal, ale konc týdenia galáže ještě před námi písané programy svěženě žňone, rybarské a druge najsáha teke ve městách cakajú na vás, ako ste žínca plána slyšali. Což kvůli teke gotujú, že mějša přítom svojo jasele, to, že se vám Anja Kochec švácová.

0: Raz, dva, tři. Žižík Radio. Žižík Radio. Ojo, váš Žižík Sebastro.
1: Celského programa.
2: Ľubý Žižík, vieš čo, co je fantaziová bajka? Nic rednejšieho nemôže dáš ako takú umyslenú bajku. Môžeš sa pritom šikno umyslíš, což tebe do głowy przyjdzie, ktoré zvieratka die sobu gráš a co dej se stáš a ve fantazii môže sa šikno stáš. Naša Miloška vám žinca takú umyslenú bajku ulicuje.
3: Je raz bylo? A to je už dávno, dávno bylo. Raz je jeden úchac, ta mama úchac. Jo, a ta je to Žiže volala. Žiže, Žiže, Stein! My jsme jen spaciergängce nicht. Ale, wenn ich so malzni a malzni skokali. Ale pen, tam je jedna komada bylo, se streva. Tam je zvota nuci lažalo. Tam so te Zahne belili. Wenn ich so grunok schelli, zvota vedomisch. A to uchat se su tam gerili. Ale pen su te tam nuci panuli, a te Zahne su malzni pretskanali. Wenn ich so malzni a malzni skokali. Ale pen su Zahne tam ventschischli. A wenn ich so schickne, Spirali, Dokulasch, Veni, Majora, das Wotter. Alle Pensute Schückner, da, Tischpitzenili. Alle Tassana, ta Mama Sana, Joidi und Mewa, mit Zinime Spaziergangs. Snas na Mama, ses Naschums Wotter, ja nur Wedom, mit Sommeten alle Wiese Zinisch. Alle Pennen, ja ta Mama Sana, jemals Nischabua. A te šikne druge su teke malčne byli. A nindio ta bajka na koncu. Ja bol raz jedna sana, te su mi lipšie šele uha.

0: того, аж м'язи 1918, а 1905 астержаща, су национал социалисти ядна 500 тисяч рома а синти преследовали, а замордовали.
1: Ma vesibna rostlinka z teo mienčinu sinti aroma neco ciniš, cigajnki, nimski feldrita šporn, to je rostlinka lieta, najsach jo der je znata.
2: Na polach roščon, nilip i mržit urto, ten živorita šporna, to so cigajnki.
3: Pšine guneško roščo iščer, ten pirišne, to je ten rita šporn, o.
1: Vici k tomu. Ve pšinosku. Pred kčího na čest časet letě zemřil jadn spěchovar serské rice. Ve jadnom regioně, žež žínca dřeje nicht věci na to nemyslí, až je byla raz serskou ricna. To je Bisku. Pědám vetfararja Gottfried Troja. Nic farari, ale lektor Hartmut Leibner jo narježe s bežem svovom a gratulírio me kukulovatomu borsta kojo jadnej ve sobě. Ako te čoho starše lůže dřeje ešte derje znají. Jo, kaž veni su ve vesem šase tých letach byli v serskom internáše ve Chešebuzu. Vici pšera žijam nežilu, vjaselim se na vás.